0: Najednou je mým přítelem tchýně, čiže svokra. To znamená, že čaje z Indie mali v sebe asi nejaké omamné látky?
1: Možno. Chlapci z ťažkého pokondru to dobre vymysleli. My sa z Rádia Melody hráme tú serióznu verziu, ktorú poznajú takmer všade na svete.

jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

0: hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života. Rádio
1: Melody. Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mňa

0: československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

0: československé hity vášho života.
1: Učiteľka tanca ma naučí, ako nám vydržať náručí.
0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
2: Čítali chvátej SOS, ať sem i zítra, čím sem dnes.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

nástrah tichýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

jsem chudý, jsem sláv, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne